0: ẹ já lọ sójú ọjà. Ọ̀dọ̀ ọlọ́jọ́ ìbí láti máa bẹ̀rẹ̀ Janu Zaj Bet King, ìrìnyẹn jìn gan dáadáa. Tá a bá ti kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀, a máa lọ sọ́dọ̀ AAT Trado Medical. Bá a ṣe máa rìn lálẹ́ yìí nìyí díẹ̀díẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Janu Zaj Bet King, ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ Champions League, La Liga, Bundesliga, Italian Serie A, gbogbo ẹ̀ pátápátá ló ti ń lọ báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àǹfààní ti ń bẹ́ńbẹ́ oyè Janu Zaj Bet King dáadáa. So ẹ já lọ sọ́dọ̀ wọn, ẹ mú báyìí ròyìn kẹ́kọ̀ọ́ nọ́mbà wọn lẹ̀, ẹ kú kalẹ̀.
1: Àlàyé mi sàbẹ̀, kí ló ṣiṣẹ́ tó kárí gan bí eléyìí náà?
2: Wo mi ti sí inú mi ò dùn. Ò lè bíríì báwọn gáàsì yẹn ò sanwó géèmù tí mo gbé lọ́jọ́ sí náà. Gbogbo géèmù tí mo ta ló wà, bọ̀wọ́ ń dọ́wọ́ mi dúró.
1: Má wọrí òní ta ń bẹ̀ mọ́.
2: Ẹ o ṣùọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni, mo ti rí betting house kan tó wà fast, reliable and trustworthy. Ojú ẹsẹ̀ tó bá débẹ̀ báyìí ni wọ́n máa kówó ẹ lé ẹ lọ́wọ́. In fact, wọ́n tún wà friendly and accommodating. Janu Zaj Bet King.
2: Bí ọmọ ìyá mi.
1: Janu Zaj Bet King ṣe fọkàn tán. Ọ̀rọ̀ wọn ò ní ká lọ kábọ̀ nínú. Kìkì pé kí géèmù tó ta ṣáà ti wá ni o. Àwọn tó ń tọ́ni sọ́nà á gbà stake lọ́nà tí ò ní mú regret wá.
2: Mi ò lè ṣàròyé gbígbọ́ jọ.
1: Number 3, Akinjo Street, Òkè Ìjẹ̀bú nílùú Àkúrẹ́. Telephone number 0706-733-1191. 0706-733-1191. Janu Zaj Bet King.
2: Adéorí la fi mọ̀ bá lóòótọ́.
1: Owó mi lè ní mò ń bọ̀.
3: Ìdọ̀tí dé.
4: Ó dé. Kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák
1: àtẹ́gbò pòpọ̀.
4: A jẹ́ bí ìdá márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti fi tú ni sílẹ̀ gbanilọ́wọ́ ó ń ta ni ó ń roni.
1: Àrùn tí ń dani gúnlẹ̀ bí àfiṣe.
0: Káíkáíkáí.
4: Ọ̀tọ̀ ni Paisabu Naba Capsule. A jẹ́ bí ìdá gbogbo nìṣe dánwò kó mẹ́nu ẹ̀. Èkejì ni Gastrocababa Capsule. Ká dojú eré sẹ́nu dẹ̀ẹ̀rẹ̀ dojú àwọn ká gí àjà. Alákọ̀rí tí ò lè ta pọ́npọ́n ṣe bí akọni. Ìyẹn dìtọ̀ pẹ̀lú ED Aba Capsule. Pairaga Baba Capsule ló sọ ọmọ ìyá ẹ̀kẹrin wọn. Yabi Aba Capsule ló sọ ọmọ ìyá wọn karùn-ún. Ṣé bẹ́ẹ̀ tí ó pẹ́ gàjànàkú ni ó sọ pé rin ò tó nǹkan. Iléeṣẹ́ AAT Trado Medical Service ló pa àwọn oògùn yìí pọ̀. Ó lílo ọmọ nìyàn kára ó dátaká nínú àrùn tó sọ ní di kọ́sítọ́mà abẹ́ẹ̀dì. Àjọ NAFDAC yí rí ẹ̀wù. Wọ́n ti sára sí yàn ló ń tẹ̀ gbà. Wíwúlì. Mímọ̀ nípa ìlera tó ń dààmú àgọ́ ara yín. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ AAT Trado Medical Services Limited ní nọmba 73 Oshile Quarters lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ibo Church Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Ondo tàbí kẹ́ ẹ pé 0803-444-7184 0803-444-7184. Dánwò làwọn bó ṣe rí àṣeyọrí ni bàbá ẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ ni dánwò làwọn bó ṣe rí àṣeyọrí òun ni bàbá ẹ. Fẹ́yìn tí ẹ bá fẹ́ mú nọ́mbà Janusa Bet King dáadáa, tẹ fẹ́ kán bá yín ta, kán dẹ̀ fi ṣọwọ́ sí yín pé àwọn dáa ó ti jẹ́ o, àbí báyìí báyìí o, wọ́n mọ̀ bá yín ta ìyín ní òsì bọ̀ rí inú ilé yín. Bó sì yẹ pé kẹ́ lọ sọ́dọ̀, wọ́n ti ẹ̀ ń ṣe free football show gan lọ́dọ̀ wọn. Nọ́mbà àwọn lélẹ́yìí 0706-733-1191. Ẹyin tí ẹ fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ AAT Trado náà, AAT Trado Medical tẹ́ ẹ fẹ́ lọ gba àmọ̀ràn lọ́dọ̀ wọn, bóyá ẹyin tó gẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ bá dójú àwọn báyìí ṣe lẹ́ dẹnu sẹ́nu dẹ̀ẹ̀rẹ̀ bí ẹni ká gé àjà kọ́lọ̀ ń ṣàánú èèyàn ni, kì í sì ṣe nǹkan tó bójú mu, kì í ṣe nǹkan tó pọ́nyàn lé, kéèyàn ò gbé kété dodò kó mọ̀ lè pọn mi wálé, kó jò fa mi sómi, kó mọ̀ lè ró tó mú, kì í ṣe nǹkan tó dáa ká gbéyàn dẹ́nu ọ̀nà headquarter kó mọ̀ lè yọ kulẹ̀lẹ̀. Nọ́mbà tẹ́ ẹ pé ti ìsìlẹ̀ lẹ́yìí 0803-444-7184 AAT dẹ̀ ń wá driver. Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ èèyàn tó mọ mọ́tò wà dáadáa, ẹ pe nọ́mbà wọn, màá tún pe nọ́mbà wọn síta ńgbà tó bá yá ká tó parí ètò, màá ràn yín létí. Ẹ já lọ tán lára wa lẹ̀ṣẹ̀ ẹ ti jẹ̀fọ́rí, ẹ kú kalẹ̀.
5: Kàkàkà lójú ogun lé.